0: dobrá glasba, boljša glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.

Je už jedna pěsma od Sabaha. A své Lakšama. I naša Hasi Bagič. Pěsma vašej, naše mladosti. Včera s Natalesima Radio Agora.